0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. května. Tento den roku 1799 se narodil ruský spisovatel Alexandr Sergejevič Puškin. V roce 1946 se ve Phoenixu také narodila členka formace Fleetwood Mac Stevie Nicks. 26. května zemřeli roku 1876 František Palacký a v roce 1905 francouzský bankéř Alphonse Rothschild. Ročník 1964 je zpěvák Lenny Kravitz. 26.5.1896 byl korunován poslední ruský car Nikolas II. Oslavencem je dnes také Ellen White, bubeník kapely Oasis. V 70. letech se tento den začal vyrábět takzvaný sovětský Concorde, letadlo Tu-144. V divadle Winter Garden na New Yorkské Broadway začaly hrát představení s názvem Beatlemania. Poprvé se objevily Hvězdné války a Don McLean nahrál svůj nesmrtelný hit American Pie, který předělala i sama Madonna. 26. květnový den roku 1994 si Michael Jackson bral za manželku dceru Elvise Presleyho Lizu Mary. Vydrželo jim to 2 roky.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Joel Corey, Tom Green nás dotáhli až k 6. hodině raní. Hezký den.
1: Relax Radio.
0: Počasí. A o tom, jestli bude hezký, rozhodne možná trošku i předpověď počasí. Na dnešek to vypadá úplně stejně jako v těch předcházejících dnech, to znamená, bude slunečno a teplo, abych byl konkrétní. Jasno nebo skoro jasno, teploty, nevím, jestli máte rádi vedro, ale každopádně dneska by mohly dosahovat až 32 stupňů. Pokud byste se chtěli trošičku ochladit, vyražte směrem nahory, tam bude max 23. Než se pustíme do hodiny, tak ještě jedna nabídka, myslím ta hudební, Terka Kernlová a Kali ve frontě na sny. Mám za to, že trocha české muziky po ránu nikdy nezaškodí, tak už za chvilku tady u nás na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin, 6 minut, trošičku s energií stáváme taky s promenutím s Madonou, která by nás měla trošičku jako rozjet a já vím, že to je blbý, no nic, tak po ránu asi nemá energii nikdo z vás. Každopádně bych vám dneska asi nejradši poradil, jak přežít vedro, protože to bude dneska asi kapitální, přes 30 stupňů, to bude aktuálka dnešní, tak jsem na to docela zvědavej. Odborníci radí přes den zavírat okna. Mám to tady přesně tak, jak to říkají. Zatáhnout žaluzie nebo závěsy, tady žaluzie, hlavně na té slunné straně, to my máme vlastně celou jednu stranu, takže po ránu nám to sem pořádně pere. Samozřejmě větráme, to je jasný, protože větrat se má brzy ráno a pak vlastně později večer, když už je pak venku chladnějc, a je dobrý tip před ventilátor postavit misku s ledou. Tak mrknu ještě do ledničky, jestli máme nějaký led, jestli s tím něco udělám nebo ne. V případě, že nemáte, tak zkusit studenou vodu, vypnout zbytečný spotřebiče a tak dále. Případně ještě takzvanou relaxáckou metodu, to znamená lavorek pod stůl, do ní studenou vodu a do té vody nohy. To prej zabírá úplně v pohodě. Jo a pak taky dobrá ranní muzika.
1: S relaxem den začíná líp.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Slibovaná muzika, Tereza Kendlová a Kali ve frontě na sny, máme úterý s datem 26. května. To je pro ty z vás, kteří se třeba náhodou teďka probudili, mžourají do světla, říkají si, sakra, tam je ale hodně sluníčko, to bude vedro. Bude. Aktuálně máme venku 15 stupňů, odpoledne by podle předpovědi mělo být dokonce přes 30. Tak se na to připravte, hlavně se podle toho oblíkněte a jak říkám, připravte si takový ty různý prostředky, které by vás mohly ochladit. Už jsme tady o tom mluvili před chvilinkou, doma zabírá v podstatě teď po ránu pořádně vyvětrat, protože přes den už se asi větrat nebude.

0: Kápecka 90. let je tahle ta písnička od Pet Shop Boys, New York City Boys, spíš podsta takovým těm 70. letem té klubové scéně New Yorku. A pokud jste viděli videoklip a vzpomenete si na něj, tak tam probíhají 40. leta, 50. leta, 70. leta. Konec konců objevil se tam i nějaký breakdance, to znamená nějaký 80. leta. A mimochodem, v době, kdy Pet Shop Boys vydali tuhletu skladbu na albu Nightlife, tak nosili takový hodně, oni jsou vůbec extravagantní, nosili výrazně oranžové paruky, to si pamatuju do dneška, tmavý brýle a futuristický oblečení od Versace. Vlastně šlo o jeden z nejextravagantnějších image experimentů. Tolik aktuální muzika, máme za 4,5 minuty, 6:30, přeju vám krásné dobré ráno a nabídnu šálek kávy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Já to.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tak abyste si nemuseli vzpomínat, máme úterý 26. května. Právě teď 3 minuty po půl sedmé.
1: Relax Radio.
0: A počasí navrch bude jasno nebo skoro jasno, to znamená slunečno a teplo. Teploty 27 až 32 stupňů. Kdybyste chtěli něco studenějšího, musíte vyrazit nahoře, tam bude okolo 23 stupňů.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: A ještě k tomu rychle přidáme dálniční hlídku z dálnic. No tak jako logiku to má. Po ránu osa až tak velký problémy nemáme. D4 tady hlásí na 57. kilometru, to je trasa Strakonice Praha. Je tam nehoda, asi trošku vážnější, jsou tam 2 havarovaný auta, samozřejmě to tvoří překážku na vozovce. Už tam jede policie, jede ta záchranka. Každopádně počítejte s tím, pokud míříte tímhle směrem, že průjezd bude se zvýšenou opatrností.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Co bude za 100 let, to fakt nevím, já tady ve studiu už určitě nebudu, taky ale přesně vím, co je, nebo kolik je dneska, nebo kolikátého je. Je 26. a čas 6:45, posloucháte Radio Relax. A když bych se vzal, nebo když bych vzal úterý z pohledu dne v týdnu, tak úterý by měl být podle odborníků nejproduktivnější den týdne. A pozor, přesně kolem 10:30 dopoledne bude vrchol pracovní koncentrace, takže pokud děláte šéfy, tak můžete svoje podřízené popohnat právě v tento čas. Za chvilku si řekneme, jaký máme dneska světový den.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Příjemná muzika a navíc pozvánka do Paříže, to byly hraní Chainsmokers, máme 7 hodin.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Nadále slunečno a teplo, přesně tak to vidí meteorologové, abych byl konkrétní. Nejvyšší denní teploty 27, to zní ještě docela dobře, až 32, tak uvidíme, kam až nakonec to dotáhneme. Jinak na horách okolo 23 stupňů. Jestli je u žen nějaké hodně citlivé téma, tak je to téma váha. Takže pánové, vztyčený varovný prst, rozhodně se na tohle téma nikdy nebavit. Když už, ať se o tom holky baví taky sami. Jinak muzika mezi 7 a 8 hodinou je víc než jasná.
1: S relaxem den začíná líp.

Henry Moody, Miss You, 7 hodin, 7 minut, krásně nám to vyšlo. Je úterý s datem 26. května, mimochodem tohle byla jedna z novinek Relaxády, to znamená skladeb, o které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Zítra je středa, úderem 18. hodiny je tady další vydání Relaxády, to znamená hitparády, tý oficiální, tady u nás na Relaxu, tak zkuste zamíchat s pořadím.

0: Za minutu bude 7:45, posloucháte ranní Radio Relax, máme úterý s datem 26. května, teď se konečně dostávám k tomu, co jsem chtěl říct už asi před 20 minutama. Dneska, věřte tomu nebo ne, dneska slavíme Světový den zrzek. A to já mám velmi velkou radost, protože mně se zrzky hrozně líbí. Konec konců si myslím, že u chlapů to není nic nenormálního. Takže milé zrzavé dámy, ať už přírodní nebo odbarvené, to už je celkem asi jedno, pořádně si dnešek oslavte. Hlavně přežijte dnešní vedro.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Říkalo se o nich, že to je vlastně taková novodobá ABBA, by se dalo říct, z 90. letech. Tohle to byly Ace of Base a jejich hitovka Life is a Flower. Mimochodem tvořili převážně sourozenci, tuhle tu kapelu, a vlastně tvořili nebo dělali nejprodávanější alba 90. let. Jejich hudba zažívá v podstatě díky streamovacím službám, jako je TikTok a tak dále, velký návrat. Ty retro playlisty a nostalgie 90. let, ta tu prostě pořád je.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.

0: Mrkněte na hodiny, měli by se tam mít stejně jako my ve studiu, 2 minuty po 7:30.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: I nadále slunečno a velmi teplo, abych byl konkrétnější, dneska jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, to bude pažák, jak se říká. 23 stupňů bude na horách, tak si to pořádně užijte, jinak měli jsme tu metody, jak to udělat, aby vám nebylo přes den vedro, možná je ještě po 8 hodině zopáknem, jinak za chvilinku se podíváme do kalendáře.
1: S relaxem den začíná líp.

0: A k tomu jedna dáma, to jsou BTS a videoklip k písni Swim, kterou aktuálně hrajeme na Relaxu 7 minut po půl osmé. A mrkneme do kalendáře. Mimochodem pozor, jedna taková zajímavá informace, dneska můžete oslavit a to třeba tím, že si jednu složíte. Dneska je totiž Národní den papírových letadel. Já bych to přeložil do češtiny jako Národní den vlašťovek. A vzpomeňte si ještě, jak se skládali. Jsem měl takovou tu jednoduchou i takovou tu složitější, jak se do ní vkládal ten papírový ocas a všechno lítalo. Byly doby, kdy jsme s tím dělali docela i slušný závody, tak jestli chcete zazpomínat na minulost, můžete dneska zkusit to samý.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 26. května. Tento den roku 1799 se narodil ruský spisovatel Alexandr Sergejevič Puškin. V roce 1946 se ve Phoenixu také narodila členka formace Fleetwood Mac Stevie Nicks. 26. května zemřeli roku 1876 František Palacký a v roce 1905 francouzský bankéř Alphonse Rothschild. Ročník 1964 je zpěvák Lenny Kravitz. 26.5.1896 byl korunován poslední ruský car Nikolas II. Oslavencem je dnes také Ellen White, bubeník kapely Oasis. V 70. letech se tento den začal vyrábět takzvaný sovětský Concorde, letadlo Tu-144. V divadle Winter Garden na New Yorkské Broadway začaly hrát představení s názvem Beatlemania. Poprvé se objevily Hvězdné války a Don McLean nahrál svůj nesmrtelný hit American Pie, který předělala i sama Madonna. 26. květnový den roku 1994 si Michael Jackson bral za manželku dceru Elvise Presleyho Lizu Mary. Vydrželo jim to 2 roky.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax. Relax Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vzhledem k tomu, že bude dneska pěkný vedro, alespoň podle meteorologů, mám tady jednu dobrou radu, nebo víc těch dobrých rad na vedro. Co je dobré pro vaše tělo? Pít průběžně. Rozhodně. Ne až když máte žízeň, ale fakt pít průběžně. Vodu, minerálky, neslazený čaj. Pokud budete jíst, já teda už jsem si ráno dal, ale dal jsem na doporučení lehčí jídlo. To znamená nějaký takový ty saláty, ovoce, zeleninu, jogurty a podobně. Jinak dobrá bomba je, i to jsem po ránu dal, vlažnou sprchu, funguje líp než ledová, protože to tělo se po té ledové ještě více zahřeje. Potom nezapomeňte si, ale to můžete třeba dělat i v práci, chladit si zápěstí, krk, kotníky, rychle to uleví, věřte a vzpomeňte si pak na mě, až to budete dělat. Jinak se máme vyhýbat přímému slunci mezi 11. a 4. odpolední a kdybyste náhodou přemýšleli, třeba ještě teď, co si obléknout, tak věřte, že světlé a volné oblečení je prý rozhodně lepší než nějaké to tmavé a kšiltovka nebo klobouk udělá větší rozdíl, než se zdá. To je pravda, já kšiltovku nenosím, ale dneska jsem si vzal.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax.

0: byly One Republic na konec hodiny. Máme tu 8. Přede mnou sedí Baruška, má pro vás zprávy. Těšte se.
1: Policejní data evidují nejméně srážek se zvěří na Berounsku a na trase Mělník Velvary budou přidány třetí pruhy pro větší bezpečnost. Dobré ráno vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Na Berounsku je z policejních dat od loňského roku evidováno nejméně srážek se zvěří z celého kraje. Data ukazují od loňského října do letošního března 155 nehod se zvěří. Silniční síť na Berounsku je dlouhá 691 kilometrů a proto ze statistiky vyšlo, že je to okres, kde došlo k nejméně nehodám se zvěří. Ředitelství silnic a dálnic připravuje rozšíření silnice o další pruhy na trase Mělník Velvary pro bezpečnější předjíždění a plynulejší provoz. Středočeský kraj proto vyzval všechny obce na Mělnicku, aby vyjádřili svůj souhlas a připomínky k plánovanému přidání třetího pruhu na trase Velvary Mělník. Lékaři řeší u dětí významný nárůst obezity, pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Ačkoliv si mnozí nadváhu spojují především s nadměrným příjmem cukru, úzce s ní souvisí i příliš mnoho soli. Konzumace přesolených jídel a pochutin vede nejen u dětí k pocitu žízně, ten pak velmi často řeší pitím slazených nápojů. Navíc děti, které si od malička zvykají na slanou chuť, následně vyžadují příliš slanou stravu i v dospělosti. Tím se roztáčí spirála solení z generace na generaci.
1: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Otto Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. Podle vyjádření ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného se teď jeví jako nejpravděpodobnější, že by po plánovaném zrušení poplatků platilo Českou televizi a Český rozhlas od příštího roku ze svého rozpočtu Ministerstvo kultury.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka dnes o 20:20.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Počasí dnes bude slunečné s jasnou oblohou a teploty budou krásných 28 až 32 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před nebezpečím požárům díky suchu a vysokým teplotám.
0: Navrhuju, vyndáme si bazének tady na terásku, hele, až bude odpoledne těch 32, že bychom se trošičku tady poráchali v tom, co ty na to.
1: Tak já bych řekla, že z toho bazénku, ale bude odpoledne vířivka.
0: No, to je pravda, to je pravda. Mimochodem, co ty a hokej, jak ses na to koukala?
1: No, koukala jsem se, ale...
0: A byla jsi jako... zklamaná?
1: No, byla jsem zklamaná, hodně.
0: To znamená, brečela si. Musela si se opít večer.
1: Ano, musela.
0: Já jsem na tom úplně podobně. Máme 8 hodin a 3 minuty, jedeme dál. Tohle jsou No Mercy jako nabídka muziky. A přejeme samozřejmě hezký ráno, to znamená to úterní, s datem 26. května.
4: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 8 hodin, 10 minut na relaxu. Miko, nikoliv Mika, ale Miko, Dream Boy. Já mám pro vás jednu nabídku na instagramovou soutěž, protože blíží se červen, den dětí, tak to berte jako soutěž pro děti, by se dalo říct. Hrajeme o rodinnou vstupenku, což je vstupné 2+3 do Zooparku Zájezd a musíte k tomu sledovat náš rádiový Instagram a zodpovědět na soutěžní otázku. To je docela těžký, jako, i když, kdo ví, pokud tam chodíte aspoň jednou za čas, tak si myslím, že zase tak těžký to nebude. Z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit? Stačí nám jedno jediný. Otevřete si Instagram Relax Rádia, tam můžete odpovědět a vlastně v pondělí prvního někdo z vás vyhraje rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd.
1: Relax Rádio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: hokejový šampionát.
1: Je to tak, 3 zápasy po sobě český tým urval vyloženě na sílu, jak se říká, ale soupeře jsme většinou udolali, to bylo to důležitý. Proti Norsku přišel šok, porážka 1-4, byl jsem u toho včera večer, bylo to hrozný. A navíc nebylo to úplně bez odezvy, už během zápasu se z hlediště ozýval pískot, který vlastně pokračoval, když pak utkání i skončilo. Zápasy základních skupin se odehrávaly od pátku 15., tedy od začátku, až do dneška, tedy do úterý 26. května. Ve kterých se buď už rozhodlo nebo rozhodne o 8 postupujících týmech do vyřazovacích bojů. Čtvrtfinálová utkání, to je taková info, se uskuteční ve čtvrtek 28. a o medailistech, to znamená o mistru světa, bychom měli mít jasno o víkendu. Dneska nás čeká ten těžší zápas, večer 20:20 hrajeme s Kanadou, jinak Kanada má 28 titulů mistru světa, nejvíc ze všech zemí, 16 stříbrných medailí a 9 bronzových, celkem přes 50 medailí z mistrovství světa, takže by nám klidně mohli nějakou nechat. Jinak spolu, to znamená Česko-Kanada, odehráli desítky zápasů a jaká je bilance? Zápasu je 27, výhry Česka 12 a výhry Kanady 15. To znamená, je co dohánět, třeba bychom to mohli aspoň trošku překlopit zase na naši stranu. Třeba už dneska večer, budeme držet pěsti, jsem na to zvědavej.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Je to tady, půjdeš?
2: No to je jasný, jdeme!
1: Labirint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke Dni dětí.
2: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí
1: a užijeme si krásné odpoledne.
2: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
1: A přijde i maskot Myšák Láboš.
2: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
1: Den dětí s Labirintem!
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: White Work a tepláky a víc bych to v podstatě asi nekomentoval. Máme minutu po půl devátý. Řekl bych, že takových 20-25 minut je taková ta ranní dopravní špička, tak kdyby náhodou někde něco 606-736-736, jinak obrňte se trpělivostí, dneska asi pofrčej klimatizace v autech, to mi je více šťastný, ale na druhou stranu nepřehánějte to, aby vám neodešly hlasivky. Co se týče tady u nás, tak za chvilinku vám připomenu, jak dopadla relaxáda a ještě jsem chtěl, jo, mám tady takový jeden, jako hledal jsem největší nějaký, jakože nějakou vychytávku proti vedru a našel jsem takovou věc a to mě teda ani nenapadlo, myslím si, že ani nikoho z vás. Největší vedro se prý dá překvapivě přežít v supermarketu u mléčných výrobků anebo v tramvaji s funkční klimatizací. Takhle, tramvaje to jako asi dneska nehrozej, ale ten supermarket a ty mléčný výrobky, to je pravda.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
3: Nosím černý brýle.

0: Za 2,5 minuty bude 8:45. Posloucháte Radio Relax, je úterý s datem 26. května. Jinak černý brýle byste si dneska rozhodně neměli zapomenout a chránit si trošku svůj zrak. Včera jsem byl nakupovat a až jsem se úplně divil, kolik je třeba po hypermarketech, supermarketech a tak dále ovoce a obzvlášť třeba teďka touhle dobou, co tam je borůvek. Hned jsem si na to vzpomněl dneska ráno, když jsem zjistil, že dneska vlastně máme den borůvkového cheesecakeu. To se slaví teda, přiznám se, jenom v Americe. Na druhou stranu, já třeba borůvky mám hrozně rád, byly doby, kdy jsem je hodně jedl a borůvky jsou hlavně, a to kdybyste náhodou na ně dneska narazili, tak si je dejte jako sváču. Je to výborná věc na zdraví. Ona podporuje vlastně mozek, nebo podporují mozek a hlavně paměť. Já jsem jich snědl relativně dost a jako nevím, určitě ty léčebné účinky nebo tyhle ty účinky proti zapomínání bych trošičku nad nima pochyboval. Každopádně chrání mozkové buňky, podporují paměť, zpomaluje stárnutí mozku a pozor, dokonce prý můžou pomoct i ke snížení krevního tlaku, protože souvisí to s lepší pružností cév a tak dále. A to už vůbec nemluvím o imunitě, takže až budete dneska přemýšlet v obchodě, co si dát k svačině, chtěli byste něco lehkýho, oni to ty odborníci při takových vetrech stejně doporučujou, kupte si borůvky, myslím si, že uděláte pro svoje tělo jedině dobře.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

O relaxádě jsme si tady povídali skoro celý ráno, by se dalo říct, bude zítra, to znamená ve středu úderem 18. hodiny. Je dobré vědět, že hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz, ale je taky dobré vědět, jak dopadla ta poslední.

Sombr Poten Show. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Radio.

0: Je přesně 9 hodin ve studiu vše se mnou Barunka, máme pro vás další dopolední zprávy. Asi vypadá, že je stejně vedro jako mě.
1: V Kladně bude dočasně přesunuta autobusová zastávka kvůli stavebním pracím a v Rakovníku se odkládá revitalizace kulturního centra, protože se přihlásila jedna stavební firma.
2: Relax Radio.
1: V ulici Arménská v Kladně dojde dočasně k přesunutí autobusové zastávky Kladno okrsek 4. Změna začne platit od 27. května do 28. května. Zastávka bude přesunuta zhruba o 150 metrů ve směru jízdy, a to z důvodu stavebních prací. Změna se bude týkat linek městské hromadné dopravy a příměstských spojů PIT. Cestující musí dbát na dočasné dopravní značení a delší docházkovou vzdálenost. Kulturní centrum Rakovník se interiérových úprav letos nedočká. Město dostalo jedinou nabídku, kdy návrh ceny od stavební firmy byl značně vyšší než předpokládaná cena projektu. Předpokládaná cena byla stanovena na téměř 7 milionů korun. Nabídka od stavební firmy byla téměř 9 milionů korun. Město vyhlásí nové výběrové řízení pravděpodobně později a tím se rekonstrukce odkládá na rok 2027. V areálu Berounské druhé základní a mateřské školy v Prýslerově ulici finišuje rekonstrukce venkovního sportovního areálu. Jak říká místostarosta Dušan Tomčo?
3: Právě dokončovaném areálu bude mnoho nových prvků, které v předchozím chyběly. Jedna z nich je nové workoutové hřiště, multifunkční hřiště pro volejbal, basketbal, a také pro kopanou, ale i další sporty. Chybět nebude ani atletická dráha a také doskočiště pro skok do dálky.
1: Areál má být uveden do provozu v nejbližších dnech. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová si díky úspěšnému vstupu do Roland Garros připsala v Paříži první vítězství od roku 2023, kdy se zde dostala do finále. Pondělní výhry v prvním kole nad Ruskou Anastázií Zacharovovou 7-5, 6-2 si vážila o to víc, že se zžívala s rychlou změnou kurtu a otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2-5.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den bude opět horký. Odpoledne budou nejvyšší teploty až 32 stupňů Celsia. Pro středočeský kraj platí výstrahy zvýšeného rizika požárů z důvodu sucha a teplého počasí.
0: Logická otázka, Baru, protože hrajeme hodně muziky. Je ano. Nějaká písnička, která se tobě speciálně líbí? Ne, že bych ti teďka zahrál, ale docela by mi to zajímalo.
4: No, já vždycky říkám, že mám ráda takovej jako všeho chuť.
0: Jo.
4: Jo, prostě mně se líbí, já nevím, nějaká třeba klidně česká dechovka nebo nějaký rap.
0: Dechovka.
4: Já to budu poslouchat, no fakt.
0: Každopádně, všechno by se dalo tohleto jako dát do jednoho balíčku, který ano. by se dal nazvat hudební konzument. Je to tak?
4: Ano.
0: Je to tak. Dobrý. Já mám teda nejradši tento song.
5: Tento song, čo práve hrám, berie krídla všetkým zlám.
0: Berte to jako hudební pozvánku do téhleté hodiny mezi 9. a 10. Už tady s vámi bude můj kolega Dan. No a já se těším zase někdy příště.
2: Relax Radio.
6: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
6: Relax.

0: Michael Jackson na relaxu právě teď, 9 hodin 17 minut, přeju hezké dopoledne. Tahle ta písnička existuje ve dvou verzích, tahle, kterou jste slyšeli, která byla oficiální, a pak druhá neoficiální, natočená i ve favele v Rio de Janeiro, v těch nebezpečných uličkách z bubínky, tehdy s povolením všech těch, kdo tam žijí, takže plná bubínku, písnička Michaela Jacksona. My jsme se dneska prohodili s Alešem, bylo to na krev, abych to stihnul, protože ráno se dává krev, chodíme na transfuzní oddělení. Zdravím všechny, kdo byli dneska na krvi v kladenském transfuzním oddělení v kladenské nemocnici. S kolegy chodíme darovat krev, takže o půl kila lehčí, s trošku lepším pocitem. Vám přeju hezké dopoledne.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnice mám pro vás dvě upozornění z Karlovarky určitě, pokud najíždíte na Karlovarku na D6 u Velké Dobré směrem na Prahu. Tady na tom místě, na tom nájezdu, je pro defekt odstavený nákladní auto. Další pro poruchu odstavený nákladní auto, respektive pro požár nákladního auta, je upozornění pro D10 před Bezděčínem. To je 41. kilometr ve směru na Prahu, jsou na místě hasiči, složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. Pozor, pokud jedete od Mladé Boleslavy a přijíždíte k Bezděčínu, tak pro požár je odstavený nákladní auto, 41. kilometr D10.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rosy a Bruno Mars a hned za chvilku Shakira, Alejandro Sainz. Tohleto jsou písničky, které patří ke krásnému horkému dni. Jakým ten dnešek je, pravděpodobně to bude nejteplejší den tohoto týdne. A pokud bude těch 32, co meteorologové předpovídají pro dnešní den, pak by to byl rekord, který by překonal ten z toho 19. století, protože nejvyšší teplota v tento den 31,6 stupně Celsia je z roku 1868. Zajímavý je teda, že rok předtím, v roce 1867, bylo naopak změřeno minimum 2,2 stupně. Tak dnes to bude spíš ten teplotní rekord plus.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud vyjíždíte z Prahy, najíždíte na D8, u 11. kilometru zpomalte, na místě odstavené osobní auto pro poruchu. Pak máme informaci z Prahy, v ulici Litevská, dejte pozor, je neprůjezdný jeden jízdní pruh, protože na místě havárie, nehoda dvou osobních aut. Šťastnou cestu.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 10 hodin, 1 minuta.
1: Na Rakovnicku se včera stala nehoda automobilu s vlakem, která se obešla bez zranění, a soud na Chomutovsku schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a Liborem Tačnerem. Pěkné dopoledne vám přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio.
1: Na Rakovnicku se včera zkomplikovala doprava díky nehodě auta s vlakem. Řidič automobilu přejížděl přes přejezd, kdy zvuková signalizace a značení byla plně funkční. Vlak narazil do zadní části automobilu a naštěstí se vše obešlo bez zranění. Železniční provoz byl omezen až do odpoledne. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Včera soud schválil dohodu o vině a trestu s bývalým ředitelem krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, který byl obviněný z manipulace veřejných zakázek. Soud Tačnerovi určil zaplatit 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Trestnímu stíhání v kauze čelí 8 firem a 20 lidí. Vyšetřování se chýlí ke konci. Lékaři řeší u dětí významný nárůst obezity, pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Ačkoliv si mnozí nadváhu spojují především s nadměrným příjmem cukru, úzce s ní souvisí i příliš mnoho soli. Konzumace přesolených jídel a pochutin vede nejen u dětí k pocitu žízně, ten pak velmi často řeší pitím slazených nápojů. Navíc děti, které si od malička zvykají na slanou chuť, následně vyžadují příliš slanou stravu i v dospělosti. Tím se roztáčí spirála solení z generace na generaci.
1: Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Provádí se digitálně prostřednictvím aplikace České školní inspekce. Ministr školství Robert Plaga k dnešnímu dni zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže.
2: Sport.
1: Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Karolíně 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference prohrávali z Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si v pondělním utkání připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci.
2: Relax Radio.
1: Pro středočeský kraj stále platí výstraha požáru. Dnešní den bude velmi teplý a slunečný s nejvyššími teplotami 28 až 32 stupňů. Doporučuje se, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se přímému slunci.
4: Barčo, nevidíš, že se tady vypíná to topení?
1: No, ráda bych.
4: Ale zapnul topení, nechá nám tady takové to horko. Tak my budeme teďka vo vlnách, kdy jsi byla naposledy vo vlnách?
1: Minulý léto.
4: To už je dávno. Tak vyraž hned, dneska po zprávách.

31 let vysílá Radio Relax. Tyhle ty hity, to byly vlastně startovací písničky, se kterými jsme začínali před těmi 31 lety. A 90ky jsou oblíbené pořád ještě dnes. Teď si dáme českou, slovenskou písničku vo vlnách, československou. Ema Drobná na Radio Relax. A když vezmu ten čas, tak tehdy před těmi 31 lety internet nefungoval, nebyl vůbec sociální sítě. No a teď na Facebooku koukám, které nečeské, a to už s tím taky souvisí, nečeské, ale běžně používané slovo ze zahraničí vám nejvíc vadí. A jsou tady stovky zajímavých jmen. Podívejte se na Facebook Relax Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Koukám na teploměr, venkovní teploměr ukazuje 23 stupňů Celsia. Koukám na hodiny, 10 hodin 25 minut. To znamená, že můžeme jít domů všichni. Jo, já jsem ještě stará škola, takže já pamatuju ty věci, co byly za Rakousko-Uherska a řeč byla o tom i včera ráno, že když v 10 hodin, což je teďka, je po 10. hodině, dopoledne, je 22,5 stupně Celsia ve stínu, tak se vyhlašovaly takzvané bedřiny a to znamená, že výuka kvůli horku končila a taky už se nechodilo do práce. Takhle to bylo za Rakousko-Uherska. A to už dneska bohužel neplatí. Dneska máme klimatizaci, bazének a spoustu sluníčka. Touch the Sun, Debbie Kal na relaxu právě teď.
1: Café Time. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Good Luck je další písnička v našem playlistu. Hodně štěstí přejeme samozřejmě všem řidičům, řidičkám na silnicích, ať se nic nestane, nepřihodí, jeďte včas tam, kam potřebujete přijet. Ale teď je tady dopravní informace o nehodě, která se stala v Praze, v Horních Počernicích. Ale je to vlastně souběžná silnice, není to úplně hlavní jedenáctka ve směru do centra Prahy, tak na odstavném parkovišti někdo moc štěstí neměl, protože osobní auto najelo na nějaký velký kámen a začaly z toho unikat provozní kapaliny, takže na místo vyrazili teď i hasiči. Pozor dejte na parkovišti, které je nedaleko Horních Počernic na silnici číslo 11. Nás ve směru do centra Prahy.
2: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relaxe.

0: Radio Relax najdete na našem webu radio-relax.cz, ale taky na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku Relax Radio. A na Instagramu probíhá soutěž až do pondělka 1. června. Budeme rozdávat, teda v pondělí, dáme někomu rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. A můžete to být vy, kdo posloucháte právě teď. Pokud máte Instagram, tak se určitě podívejte na náš Instagram Relax Radio a odpovězte na soutěžní otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku Zájezd těšit. Stačí nám jedno jediné zvířátko, ale pozor, odpovědi pouze na Facebooku Relax Radio.
1: Relax na Instagramu je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sofia, tu gestes. Bella.

0: 11 hodin, čas přípravy oběda.
1: V Berouně stavební firma dokončí rekonstrukci ulice Česká dříve díky dobrému stavu vozovky a krajská veterinární správa odhalila množírnu se 165 psy.
2: Relax Radio.
1: V Berouně v ulici Česká finišuje rekonstrukce, která začala 11. května. Stavební práce postupují velmi rychle, s čím se nepředpokládalo, a tak je dost pravděpodobné, že bude Česká ulice průjezdná dříve než 30. června. Při zahájení revitalizace ulice bylo zjištěno, že podloží je stabilní a není důvod k propadání vozovky, proto budou práce dříve hotové. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj ve spolupráci s policií České republiky na Mladoboleslavsku odhalila chov psů vykazující znaky množírny. V objektu se v době kontroly nacházelo celkem 165 psů malých plemen. Veterinární inspektoři konstatovali chov v nevhodných podmínkách. Na základě zjištěných skutečností byla zvířata na místě odebrána a umístěna do předběžné náhradní péče v několika útulcích, kde jim bude zajištěna odpovídající péče. K napouštění bazénu a službám zákazníkům nám více řekne mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: PVK nabízejí zákazníkům napouštění soukromých bazénů přímo na pitnou vodou z bazénu. Zákazník se o nic nemusí starat, my přijedeme v určený čas, v určený den na jiné určené místo. Dalším způsobem je, že zákazník vlastně dneska problémy v podobě. Pokud by se napouštěl bazény více lidí v nejbližším okolí, může se snížit tlak ve vodovodní potrubí, zároveň pokud napouští nějak intenzivně, může tam být nějaký zákal. Pokud se klient rozhodne napustit bazén sám, tak doporučujeme v nočních hodinách a takzvaně na půl kohoutku.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí ve druhém kole asi 290 žáků. Na osmileté obory okolo 500 žáků. Celkový počet uchazečů k prvnímu kolu bylo 156 409. Dohromady odeslali 425 279 přihlášek.
2: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy, ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Nyní mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby.
2: Relax Radio.
1: Stále platí výstraha pro velmi teplý a sluneční den. Aktuální teploty na Kladně jsou 24 stupňů Celsia. Odpoledne teploty vystoupají až na 32 stupňů.
0: 156 tisíc zhruba budoucích maturantů, budoucích studentů střední školy a 425 tisíc, to znamená, že každý dal aspoň 3 přihlášky. Ty, když jsi volila střední školu, nebo jakou jsi měla? Gymnázium, střední školu?
4: Na střední.
0: Střední školu. Tak jsi si dávala taky víc?
4: Dávala
0: jako za mě to nešlo. Za mě šla, já už jsem jako rakouskou, herskou.
4: Já mám dojem, že za mě šly 2 přihlášky, ne 3, ale 2.
0: A dala jsi si 2?
4: Dala.
0: A vzali tě na obě 2?
4: Vzali.
0: A co jsi řekla těm druhým? Já tam nepůjdu, já už tu někam jinam.
4: No.
0: Jak se to dělá?
4: Děkuju, já jsem se rozhodla jinak.
0: A oni napsali, no tak co se dá dělat, no. Takže tak to je aktuálně v roce 2026, za chvilku snap. Já jsem říkal čas přípravy oběda, ale spíš už je to něco k nakousnutí teďka.
4: Je to tak?
0: 11 hodin 4 minuty. Dobrou chuť.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Mary had a little boy. Marie měla malého kluka. O koma se zpívá? Tohle je vánoční písnička tematicky. Je to Ježíškovi. No ale zpátky k 26. květnu. Co si dát dneska k obědu? No tak pokud jste v Kladně, doporučujeme Radio Relax Gastro Sýtná v hotelu Kladno, kde si můžete dát cibulečku s vejci, sírovými kroketami a vybírat například smažený kuřecí řízek, rychlovka anebo vepřové nudličky se zeleninou, anebo pokud nejste na maso, kinuté jahodové knedlíky s tvarohem a se šlehačkou. Dobrou chuť!
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM 92,3 FM.

0: Je to tady. Půjdeš?
1: No to je jasný. Jdeme.
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
0: Den dětí s Labyrintem.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Nehas, co tě nepálí, zpívali Činasky v písničce 1970. Jaký byl ten rok 1970? Tak určitě ho poznamenala tragická expedice československých horolezců v Peru, protože při zemětřesení pod horou Huascarán v roce 1970 zahynulo 14 československých horolezců a to se stalo 31. května 1970. Pak taky pokračovalo, to byla politika, utahování politických šroubů, byly čistky ve straně a výrazně se omezilo cestování na západ v roce 1970 a stát začal upevňovat cenzuru úplně na maximum. Taky se přihodilo v roce 1970 v dubnu to, že letěl Apollo 13. V dubnu 1970 došlo k explozi kyslíkové nádrže na palubě lodi, o které byl i film. Posádce se ale díky improvizaci podařilo vrátit zpátky na zemi, když obletěli měsíc. A další zásadní pro rok 1970 pro rádia, pro muziku, bylo to, že se rozpadli Beatles.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: K obědu si dáme dopravu, konkrétně na silnici mezi Kralupy nad Vltavou, Velvary. Zhruba uprostřed je odbočka na Olunici a Lešany. Tak pozor, tady v tomto místě je teď vysypaný náklad, je ho tam hodně, větší množství štěrku na vozovce, už to tam někdo bude řešit, ale ať se nepoškodíte auto, ať se nestane dopravní nehoda na silnici spojovací Velvary a Kralupy nad Vltavou.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Světlo.
1: Relax Radio.
2: Dopravní servis.
3: Jo, větor, když je silnější, tak to je fičák, ale pořádnej rachot bude teďka i na Černém mostě v Praze, protože, dejte pozor, na silnici je upadlý výfuk. To znamená, že někdo odjel bez toho výfuku. Je to u Černého mostu kousek od D10.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: 12 hodin bude za půl minuty.
1: Městská policie Kladno zadržela řidiče se zákazem řízení pod vlivem drog a spolujezdkyně byla celostátně hledaná. A obec Uhy si odsouhlasila výstavbu větrných elektráren na katastrální hranici ostatních obcí. Hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno zastavila v nočních hodinách řidiče, který nebyl připoutaný bezpečnostním pásem. Po legitimaci řidiče hlídka zjistila, že muž má zákaz řízení a řídil pod vlivem drog. U spolujezdkyně hlídka zjistila, že je v pátrání republikové policie. Město Velvary a obec Nelahozeves nesouhlasí s postupem a rozhodnutím obce Uhy, která si odsouhlasila výstavbu větrných elektráren na hranici katastru s ostatními obcemi. Právě to je jádrem sporu, protože elektrárny by mohly zasahovat hlukově i vizuálně k místním částem spadající pod Velvary. Města podala nesouhlasné připomínky, ty ale nebyly zohledněny. V areálu Berounské druhé základní a mateřské školy v Prejslerově ulici finišuje rekonstrukce venkovního sportovního areálu, jak říká místostarosta Dušan Tomčo.
3: Právě dokončovaném areálu bude mnoho nových prvků, které v předchozím chyběly. Jedna z nich je nové workoutové hřiště, multifunkční hřiště pro volejbal, basketbal, a také pro kopanou, ale i další sporty. Chybět nebude ani atletická dráha a také doskočiště pro skok do dálky.
1: Areál má být uveden do provozu v nejbližších dnech. Od druhé poloviny dubna rozesílá finanční správa více než 4 milionům poplatníků údaje pro placení daně z nemovitých věcí. Daň je splatná do 1. června 2026. Rozhodující je datum připsání částky na účet příslušného finančního úřadu. Pokud by výjimečně poplatník údaje pro placení daně neobdržel, doporučuje se kontaktovat příslušný finanční úřad.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová si díky úspěšnému vstupu do Roland Garros připsala v Paříži první vítězství od roku 2023, kdy se zde dostala do finále. Pondělní výhry v prvním kole nad ruskou Anastázií Zacharovovou 7-5, 6-2 si vážila o to víc, že se zžívala s rychlou změnou kurtu a otočila v prvním setu nepříznivý vývoj ze stavu 2-5.
2: Relax Radio. Počasí.
1: V částech středočeského kraje byly naměřeny tropické teploty. Výstraha před požáry platí i nadále a doporučuje se dodržovat pitný režim, nevystavovat se přímému slunci a mít pokrývku hlavy. Teploty se odpoledne dostanou až na 31 stupňů Celsia.
0: K obědu si dáme na startu druhé poloviny dne jednu písničku, která je vlastně už staršího data, to ty si ještě asi nebyla na světě, prodavači plyšových medvídků, Pet Shop Boys. Máš doma nějakého médiu-bédiu plyšovýho?
1: Ne, jenom živýho.
0: Ty máš živýho medvěda?
1: No jasně.
0: Aha. Tak tohleto jsou taky pořád ještě živý medvědi, Pet Shop Boys, a já přeju úspěšnou a skvělou druhou polovinu dnešního dne s Relaxem.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. Oh,

0: O víkendu a konkrétně v sobotu má být krásně, tak pokud ještě nemáte žádný program, máme pro vás tip na rodinný festival dobrého jídla a živé muziky Švihovské léto fest, který se bude konat odpoledne až do večera tuto sobotu od 14 do 22 hodin ve Švihově u Rakovníka pod Břízkami. Těšit se můžete nejenom na hudební vystoupení, ale také na tombolu plnou zážitků. Pro děti bude připravený skákací hrad, malování na obličej a užijete si to celá rodina.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 26. května. Tento den roku 1799 se narodil ruský spisovatel Alexandr Sergejevič Puškin. V roce 1946 se ve Phoenixu také narodila členka formace Fleetwood Mac Stevie Nicks. 26. května zemřeli roku 1876 František Palacký a v roce 1905 francouzský bankéř Alphonse Rothschild. Ročník 1964 je zpěvák Lenny Kravitz. 26.5.1896 byl korunován poslední ruský car Nikolas II. Oslavencem je dnes také Ellen White, bubeník kapely Oasis. V 70. letech se tento den začal vyrábět takzvaný sovětský Concorde, letadlo Tu-144. V divadle Winter Garden na New Yorkské Broadway začaly hrát představení s názvem Beatlemania. Poprvé se objevily Hvězdné války a Don McLean nahrál svůj nesmrtelný hit American Pie, který předělala i sama Madonna. 26. květnový den roku 1994 si Michael Jackson bral za manželku dceru Elvise Presleyho Lizu Marie. Vydrželo jim to 2 roky.
0: Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme minutu po 13. hodině a to je čas dát si odpolední zprávy na Rádiu Relax.
1: Kladno dokončilo rekonstrukci ulice U Hvězdy a rozšířilo kapacitu parkovacích míst a na trase Mělník Velvary budou přidány třetí pruhy pro větší bezpečnost. Hezké odpoledne na Relaxu s Bárou a Jarkou.
2: Relax Radio.
1: Od druhé poloviny dubna probíhá rekonstrukce ulice U Hvězdy, kde město dokončilo nové chodníky. Zároveň zde dojde k navýšení počtu parkovacích míst o zhruba 30. Nová parkovací stání vzniknou také v rámci oprav ulic na Vyhaslém, Kročihlavských ulic Dánská a Holandská, včetně úprav veřejných prostranství. Významných úprav se dočkají také Rozdílovské ulice. Ředitelství silnic a dálnic připravuje rozšíření silnice o další pruhy na trase Mělník Velvary pro bezpečnější předjíždění a plynulejší provoz. Středočeský kraj proto vyzval všechny obce na Mělnicku, aby vyjádřili svůj souhlas a připomínky k plánovanému přidání třetího pruhu na trase Velvary Mělník. Autobusová zastávka v Arménské ulici bude dočasně přesunuta. Proč a na jak dlouho nám vysvětlí mluvčí města Kladna Vít Heral.
3: Ulici Arménská na Kladně dojde dočasně k přesunutí autobusové zastávky Kladno okrsek 4. Změna bude platit od 27. do 28. května. Zastávka bude přesunuta zhruba o 150 metrů ve směru jízdy, a to z důvodu stavebních prací. Změna se dotkne linek městské hromadné dopravy i spojů pražské integrované dopravy. Prosíme cestující, aby dbali na dočasné dopravní značení a byli připraveni na delší docházkovou vzdálenost.
1: Masarykův onkologický ústav dnes slavnostně otevřel Centrum onkologické prevence, které významně rozšíří kapacity České republiky v oblasti časné diagnostiky genetického poradenství a výzkumu nádorových onemocnění. Projekt představuje jednu z nejvýznamnějších investic do rozvoje onkologické péče v posledních letech. Celková investice do infrastruktury ústavu přesáhla 1 miliardu korun.
2: Sport.
1: České hokejisty dnes čeká poslední vystoupení v základní části mistrovství světa. Na závěr skupiny B ve Freiburgu se pokusí vylepšit dojem z pondělního zápasu a porážky 1-4 s Norskem. Obránce Michal Kempný v rozhovoru s novináři ujistil, že národní tým udělá vše proto, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočili na dobrou vlnu.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Dnešní noc bude s jasnou oblohou a s nejnižšími teplotami 15 až 12 stupňů Celsia. Středeční ráno bude jasno, místy až polojasno a nejvyšší teploty dne budou 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Když ti řeknu, Barunko, kdo co, koho čeho, komu čemu, co to říkám?
4: Pády.
0: Pády. A kdy jsi spadla naposledy?
4: Já, to jsou krásně ta čeština, viď? Já, to já umím, to já umím.
0: Čeština
4: dobře,
0: je
4: no.
0: Bohatý a rozvinutý jazyk.
4: No a tohle to bude přesně tématem dnešní ankety Relax v ulicích. Tak jsem zvědavá, co budu odpovídat naši posluchači. A zároveň máme i další téma, tak zůstaňte s námi na Relaxu. Hudebně se může těšit na Jelena a Janu Kršner.
5: A co bylo dál?
0: Jenom vítr. Tak jo, těšte se. 13 až 16 hodin s Jarkou.
2: Relax Radio. Jarka Poláková, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

0: Dohrála nám zpěvačka Demi Lovato a před námi je slibovaná anketa Relax v ulicích. Letošní nebo tentokrát otázka byla poměrně náročná pro některé z vás. Já teda musím říct, že bych rozhodně uměla odpovědět, protože tenkrát jsme se to prostě všechno biflovali na spaměť. Takže otázka, vrátíme se zpátky do školních lavic a otázka, kterou jsme pokládali v ulicích Slaného zněla. Dokážete vyjmenovat pády podstatných jmen? Jdeme si pustit vaše odpovědi.
1: Relax v ulici.
2: 7 pádů. První pád, kdo co a víc nevím.
3: Kolik 7? Kdo co? O kom, o čem? Dál nevím. A jich 7.
4: První pád, kdo co? Druhý pád, koho čo? Třetí pád, s kým čím? O kom, o čem? No a dál nevím.
5: První pád, kdo co? Druhý pád, ke komu čemu? A třetí pád, s kým čím? A čtvrtý pád, vidím koho co?
6: Kdo co? Bez koho čo? Ke komu k čemu? Vidím koho co? Oslovujeme, voláme, s kým, o kom, o čem a s kým, s čím.
7: Jako to první pád, kdo co, druhý pád, koho, co, čeho, co.
8: První pád, kdo co, druhý pád, bez koho, čeho, třetí pád, ke komu, čemu, čtvrtý pád, vidím koho, co, pátým pádem oslovujeme, voláme, šestý pád, o kom, o čem, sedmý pád, s kým, s čím.
9: Kdo co, komu, čemu, koho, c... ne, kdo co, komu, čemu, koho, co je čtvrtý, to mám naučený ze školy, něco mi tam chybí, slovesa jsou tam nějaký.
1: Relax Radio.
10: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: hokejový šampionát.
1: Dnešní hokejový večer bude hodně zajímavý. České reprezentanty čeká od 20:20 v posledním utkání skupiny na mistrovství světa silná Kanada. Po včerejší nepříjemné porážce s Norskem budou chtít naši, doufám, že napravit dojem, zabrat a hlavně se dobře naladit před vyřazovací částí šampionátu. Trenérský štáb mluví o změně přístupu, větší energii a důrazu a proti Kanadě. To bude rozhodně potřeba. Připomínám, že dnešní duel Česko-Kanada začíná ve 20 hodin a 20 minut a rozhodovat může i o konečném postavení před čtvrtfinále. Kanada zatím potvrzuje roli jednoho z favoritů turnaje, takže naše čeká pořádná prověrka nervů i formy. No co, budeme držet palce, doufám, že relaxáci budou pořádně fandit a bude to slyšet po celém Kladně.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už vím, mami, co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

posluchači, je čas prozradit téma mého dnešního vysílacího driveu a to je, jaký zvyk jste si přinesli do svého života od svých rodičů. Jsou to takové tady nechtěné zvyky a teď nemyslím takový ty tradiční, že se třeba na Vánoce jí kapr nebo že se v neděli musí být polívka za každou cenu, protože ne všechny zvyky jsou úplně tradiční, že jo. Někteří třeba doma pořád zasínají za každým světlo a slyší v hlavě, nejsme elektrárna, a jiní si schovávají například igelitky do další igelitky, nebo kontrolují třikrát zamčené dveře, nebo mají pocit, že bez řízku na cestu se nedá nikam odjet. No a někdy člověk zjistí, že říká úplně stejnou větu jako maminka nebo tatínek. No a toho trochu zamrazí, co? No tak schválně, jaký zvyk jste si přivlastnili od svých rodičů vy? Pište mi nebo volejte, jsem zvědavá, co se doma dědí kromě genů. 606 736 736.

0: pozor, teď je před námi písnička, která je tak trochu hudební úlet, ale přesně je to takovej ten typ písničky, co člověku zůstane v hlavě ještě cestou z práce domů. Dvojice, skupina, která si říká The KLF, byla na začátku 90. let známá tím, že si dělala tak trošku věci po svém. Byly to takový rebelové, možná i trošku géniové, ale vlastně úplně ve finále blázni. No a když si k tanečnímu hitu přizvali country legendu Tammyho Wynetta, vznikla kombinace, kterou asi nikdo nečekal. Písnička, kterou uslyšíte, Justified and Ancient, se stala obrovským hitem a dodnes patří mezi ty songy, u kterých si člověk řekne, hej, co to vlastně je? Ale vlastně, proč mě to tak baví? No tak schválně, kdo z vás si na tenhle zvláštní devadesátkový vibe ještě pamatuje? Tady je skupina Justified and
1: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dneska si povídáme o zvicích, které jsme tak nějak převzali od našich rodičů a já se přiznám absolutně bez mučení, že jeden takový mám taky. Každý večer si ráda naleju sklenku dobrého vína, takové to moje malé zastavení, podnik, kdy si člověk konečně sedne, vydechne a řekne si, jo, tak jsem ten den přežila. No a to je takový to evidentně, co jsem převzala od své maminky. U nás doma to prostě tak nějak patřilo k večerní pohodě a žádné dramatické večírky, ale prostě sklenička na chuť, na klid, na povídáníčko, že jo. No a když se dneska podívám na své sourozence, zjišťuju, že v tom nejsem úplně sama. Evidentně jsme si tenhle rodinný talent odnesli úplně všichni a že nás docela je. Ono upřímně, dát si večer jednu skleničku dobrého vína asi není zase tak úplně ten největší hřích na světě. Horší by bylo sníst večer půl lednice, což se občas taky skoro povede.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Za chvilku nám tam cinkne 14. hodina a proto jsou před námi zprávy s Bárou.
1: Rakovník plánuje rozsáhlou rekonstrukci zimního stadionu a pečlivě se na to připravuje a městský úřad ve Slaném rozhodl o úplné uzavírce v obci Kvíc. Vítejte u dalších zpráv.
2: Relax Radio.
1: Město Rakovník připravuje rozsáhlou modernizaci zimního stadionu. Pro plánované stavební úpravy sportovního areálu vyhlásila radnice nadlimitní výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Součást rekonstrukce bude také sjednotit budovu zázemí, to znamená šatny a ubytovnu. Městský úřad ve Slaném vydal rozhodnutí o úplné uzavírce v části obce Kvíc. Uzavírka je díky už probíhajícím stavebním pracím, které jsou spojené s novou výstavbou nové okružní křižovatky. Řidiče i cestující MHD čeká zdržení a dopravní komplikace. K zásahu noční hlídky městské policie Kladno se blíže vyjádří mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrova.
3: Městská policie Kladno zastavila v nočních hodinách řidiče, který nebyl připoutaný bezpečnostním pásem. Po ověření jeho totožnosti hlídka zjistila, že má vysloven zákaz řízení a měl pozitivní orientační test na užití omamných a psychotropních látek. Jeho spolujezdkyně měla rovněž blokované řidičské oprávnění a navíc byla v celostátním pátrání policie České republiky.
1: Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonem v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována do hrobu v kryptě. Zloděj relikvy nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
2: Sport.
1: Vysoké teploty v Paříži komplikují dnešní kolo Grand Slamového French Open. Jako první se poprvé s náročnými podmínkami potká česká tenistka Linda Nosková, která hraje proti bývalé světové trojce. Po Noskové nastoupí další Češka Linda Furwirtová a jako poslední se na kurtu ukáže Nikola Bartuňková.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Na Kladně je aktuálně 28 stupňů Celsia. Obloha je jasná a stále platí výstraha proti požárům. V noci budou nejnižší teploty 15 až 20 stupňů Celsia a noc bude jasná.
0: Barunko, máme jako zajímavý téma dneska.
1: Ano.
0: Jestli jsme si, jako já teda jsem už přiznala svůj zvyk, který jsem si převzala od svých rodičů. Máš nějaký zvyk, který jako takhle provádíš doma?
1: No.
0: A co třeba?
1: Já teda zatím nemám děti,
0: no.
1: Jo, mám toho pejska a když někdy mě neposlouchá, tak jí jako řeknu, že bude mít vařečka posvícení.
0: Vařečka posvícení, jo.
1: No já to jako nikdy neudělám, že jo, ale vlastně. Řeknu jí to.
0: To je dobře.
1: A to jsem poslouchala v dětství taky a taky to maminka nikdy neudělala.
0: Ježišmarja, tak hlavně buď ráda, že děti teda ještě, nebo neříkám, buď ráda, že děti ještě nemáš. Já je mám, já už zlomila dvě vařičky, ale bohužel, co vyšel ten nový zákon, že jo, že fyzicky se nesmí.
1: Ano.
0: Ale mě to jedno, jsou to moje děti.
1: Ale Jarko, já jsem poznala jednoho tvýho syna.
0: No.
1: A jako ten je úžasný. To je tak slušný a vychovaný dítě.
0: Bojí se oba dva.
1: Ono to asi zabírá.
0: Bojí se pomamili. Takže za všechno může čas, na to se můžeme těšit.
4: Za všechno může čas, jen co se skrývá.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Milí posluchači, dneska si povídáme o zvicích a větách, co jsme si tak jako tak trošku přinešli do toho svého života od našich rodičů. A já mám zprávu od naší posluchačky Kláry Zloun, ta píše: Jarko, já jsem si vždycky říkala, že nikdy nebudu jako moje máma a už vůbec nebudu používat její větu: od stolu se nehneš, dokud ten talíř nebude skoro vylízaný. No a hádejte co, no Klára píše, že dneska to říká vlastním dětem úplně stejně a prý vždycky, když to vypustí z pusy, tak se sama zarazí a v duchu se říká: pro boha, já jsem jako moje máma. No ono to prostě k tomu životu patří. Naše maminky a tatínkové asi věděli, proč to říkají. Jen si nejsem jistá, jestli bych dneska chtěla po někom opravdu vylízaný talíř. To už zní trošku nebezpečně.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

námi je písnička od Michaela Jacksona a já jsem si říkala, že bychom si mohli trošku hodit téma film Michael. Nevím, jestli jste někteří z vás viděli, já teda ještě ne. Zabrouzdala jsem po internetu a zjistila jsem, že za první víkend vydělal celosvětově přes 217 milionů dolarů, což je vůbec nejlepší start hudebního životopisného filmu v historii. A pozor, aktuálně má na kontě skoro 790 milionů dolarů po celém světě. Takže kina jsou evidentně plná fanoušků krále popu. Zajímavé je, že kritici se trochu hádají. Někteří film milují kvůli hudbě a výkonu jeho synovce Jaffara Jacksona, což je mimochodem jemu velice údajně podobný. A jiní říkají, že některé kontroverze zpěvákova života film spíš obchází. Diváci ale evidentně rozhodli po svém, protože do kin proudí ve velkém. A mě zajímá, zda už jste film viděli a co na něj říkáte, protože já jsem tak jako trošku malinko na váškách, zda mám do kina se na ten film jít podívat, anebo ne. Tak zkuste mi hodit nějaké doporučení, zda to stálo za to tam zajít, anebo mi stačí, když si doma pustím Billie Jean a zkusím třeba Moonwalk v obýváku, než riskovat, že bych si ho zkusila v kině a byl by akorát trapas. 606 736 736.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně z dopravy na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov mezi 24. a 25. kilometrem počítejte se zdržením. Stojí tam porouchané vozidlo a tvoří přecháčku na vozovce. Proto projíždíte se zvýšenou opatrností. Pozor také na Kladensku. V ulici doktora Jiroutka v Kladně došlo k nehodě osobního auta s chodcem. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému, proto pokud místem projíždíte, buďte obezřetní a počítejte s možným omezením provozu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Určitě je před námi další devadesátková pecka, kterou rozhodně poznáte snad po prvních dvou tónech kláves. Německá kapela Liquido s písničkou Narcotic v roce 98 doslova ovládla Evropu a zajímavé je, že vznikla původně po jednom rozchodu a její typický klávesový riff napsal frontman kapely doma na takovém starším syntezátoru a přestože měla kapela další písničky, tak právě Narcotic zůstala jedním obrovským hitem, takovým tím songem, který člověka okamžitě vrátí do 90. No tak schválně, taky si při téhle písničce vybavíte diskotéky, takový ty první lásky, nebo jízdu autem se staženým okýnkem. No takže jo, tady jsou Liquido a jejich Narcotic.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

V minulém vstupu jsem se vás ptala, jestli z vás někdo už byl na filmu Michael a zda byste mi ho doporučili, a napsal mi posluchač Pepa, který píše: Jarko, na filmu Michael jsem byl s celou rodinou a musím říct, že se nám moc líbil a úplně neskutečný byl zpěv jeho synovce, který hrál Michaela. Když jsem zavřel oči, slyšel jsem samotného Michaela Jacksona. Děkujeme za zprávu a tohle mě vlastně hrozně baví slyšet, protože to říká spousta lidí, že ten hlas i pohyby jsou až neuvěřitelně podobné. Člověk si skoro říká, jestli si náhodou Michael jen neodskočil na plac a nenatočil to tajně sám. Ať už jste fanouškem nebo nejste, jedno se mu upřít nedá. Jeho písničky člověk pozná během pár vteřin a zvětšina

0: Většina z nás má s nějakou spojenou vzpomínku. Proto se ptám vás, posluchačů, když se řekne jméno Michael Jackson, jaká písnička vám okamžitě naskočí jako první? 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

tento týden. Třetí místo. Sombre Potential. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta. Awake.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: 15.00 a to svědčí jen o tom, že jsou před námi další odpolední zprávy s Bárou.
1: Policejní data evidují nejméně srážek se zvěří na Berounsku a na Rakovnicku se včera stala nehoda automobilu s vlakem, která se obešla bez ranění. Pěkné odpoledne vám přeje Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: Na Berounsku je z policejních dat od loňského roku evidováno nejméně srážek se zvěří z celého kraje. Data ukazují od loňského října do letošního března 155 nehod se zvěří. Silniční síť na Berounsku je dlouhá 691 km a proto z dat vyšlo, že je to okres, kde došlo k nejméně nehodám se zvěří. Na Rakovnicku se včera zkomplikovala doprava díky nehodě auta s vlakem. Řidič automobilu přijížděl přes přejezd, kdy zvuková signalizace a značení byla plně funkční. Vlak narazil do zadní části automobilu a naštěstí se vše obešlo bez ranění. Železniční provoz byl omezen až do odpoledne. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. K napouštění bazénu a službám zákazníkům nám více řekne mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: PVK nabízejí zákazníkům napouštění soukromých bazénů přímo pitnou vodou z bazénu. Zákazník se o nic nemusí starat, my přijedeme v určený čas, v určený den na určené místo. Dalším způsobem je, že zákazník vlastně dneska problémy v vodovodě. Pokud by se napouštěl bazény více lidí v nejbližším okolí, může se snížit tlak ve vodovodní potrubí, zároveň pokud už nějak intenzivně, může tam být nějaký zákal. Pokud se klient rozhodne napustit bazén sám, tak doporučujeme v nočních hodinách a takzvaně na půl kohoutku.
1: Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval dnes krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.
2: Sport.
1: Tenistku Sáru Bejlek čeká ve středečním druhém kole Roland Garros. Velká výzva na antukových dvorcích v Paříži se utká s tamnější čtyřnásobnou šampionkou a světovou trojkou Polkou Igou Świątekovou. Souboje se nebojí a chce proti šestinásobné grandslamové vítězce předvést maximum.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Zítra ráno očekáváme jasno až polojasno, od severu až oblačno. Zítřejší nejvyšší teploty budou 26 až 29 stupňů Celsia. Je tak téměř jisté, že výstraha požáru bude stále platit.
0: Báro, když ti řeknu jméno Michael Jackson, co se ti vybaví? Jaká písnička třeba? Nebo něco?
1: Tak mě se nejvíc vybaví takový ten jeho postoj, že jo, s tím kloboukem.
0: S tím kloboukem, s tou stříbrnou rukavicí.
1: Ano, ano.
0: Jo.
1: A písnička...
0: Zkusí zaspívat.
1: To bude ono.
0: Co to je?
1: Já nemůžu zpívat, Jarko, ne. Protože my bychom přišli o všechny posluchače, to nejde.
0: Prdlajs, podívej se. No, taková Eli. Na to se můžeme těšit v následující hodince.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: minulém vstupu jsem se vás ptala, jaká písnička se vám vybaví, když se řekne jméno Michael Jackson. A naše posluchačka Martina Skladna tam má naprosto jasno. Jakmile se řekne Michael Jackson, je to Thriller. A přiznám se, že jsem se jako malá po tom klipu bála jít večer sama na záchod. A dodnes, když tu písničku slyším, tak mám chuť si zatancovat. Ale jen za denního světla. Martinko, moc krát děkujeme. No vidíte, a já myslím, že Thriller nám způsobil malé trauma skoro všem. Člověk chtěl být frajer, koukat na klip večer a pak sprintoval z koupelny zpátky do postele rychlostí, ze kterou by se nestyděl ani olympionik. No a ten tanec zombie? Přiznejte se, kdo ho někdy doma zkoušel a místo Michaela připomínal spíš člověka, co šlápl na Lego? Teď už slíbená zpěvačka Ellie, Tvý stíny.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: vás novou soutěž, která probíhá na našem Instagramu a tentokrát hrajeme o krásnou cenu. Je to rodinný vstup do zooparku Zájezd pro dvě dospělé osoby a tři děti. Pokud máte rádi zvířátka, rodinné výlety a chcete si udělat hezký den, rozhodně dávejte pozor, mrkněte na náš Instagram a pravidla jsou naprosto jednoduchá. Stačí opravdu sledovat náš Instagram a odpovědět na soutěžní otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou návštěvníci v zooparku těšit. Stačí nám napsat jen jeden. Soutěž pokračuje do 1. června, kdy vylosujeme jednoho šťastného posluchače Rádia Relax, který si odnese rodinný vstup. No tak držíme palce a třeba právě vy si uděláte krásný výlet plný zvířecích překvapení.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně z dopravy pozor na dálnici D8 směrem od Německa na Prahu. Přibližně na 24. kilometru leží na vozovce dřevěný špalek. Jde o překážku v provozu, proto místem projíždíte se zvýšenou opatrností. Na místo už vyráží policie. Komplikace hlásí také dálnice D1 směrem od Polska na Prahu. Na 131. kilometru došlo k nehodě osobního auta, které havarovalo do svodidel. Na místě zasahují složky policie, proto počítejte s opatrnějším průjezdem a případným zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: trocha nostalgie pro všechny, kteří si pamatují běh po pláži, červené plavky, zpomalené záběry. Tahle písnička je totiž neodmyslitelně spojená se seriálem Pobřežní hlídka. Ano, je to přesně ten seriál, kdy jsme si všichni mysleli, že plavčíci jen běhají po pláži a vypadají dokonalé. Song, který přijde, I Am Always Here, naspíval zpěvák Jimmy Jameson a stal se legendární znělkou seriálu Baywatch v 90. letech. No tak pojďme si dát trošku slunce, moře, nostalgie.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: 15, 30, 8, 39. No a před námi je rubrika
1: Souboj.
0: No, souboj,
1: zprávař versus moderátor.
0: Jdeme na to, je to žena versus žena.
1: Ano, konečně.
0: No, včera jsem tady byla s Davidem a musím říct, že mě nešetřil. Já jsem to neuhádla.
1: No, protože David je prostě profík, víš. On už jako tenhle ten souboj vyhnal někam hodně nahoru. Mm. Jo, ale neboj, já jsem tě šetřila.
0: Mm-hmm. To si vyřídíme potom, jo?
1: Já jsem ti vybrala zvuk, mm-hmm. Který se i tak hodí k tomuhle počasí.
0: Zapínání podprsenky.
1: Ale myslím si, že to pozná každý, a protože ten zvuk je tak strašně charakteristický pro něco nebo pro někoho, mm-hmm. že asi jdeme na to.
0: Jdeme na to, tak jo, pouštíme.
1: Jsi připravená?
0: Jsem připravená.
1: Tak jdeme na to. Na to.
0: No jasně.
1: No.
0: Už k vám, já nemůžu to vlastně říct, viď?
1: Ne, ty to můžeš jako naznačit.
0: Už k vám jede zmrzlina. Už jsme takhle zpívali k tomu.
1: Ano,
0: jo?
1: My taky. Mm. Tak. Ale jako by není to ten pravý název, takže si
0: a
1: to jako...
0: To vím, a tak já ti nebudu říkat, počkáme.
1: Ne, ne, já chci říct, že ty jsi dostala dva body, mm-hmm. a že posluchačům si to neprozradila. Tak. Mm-hmm.
0: A čekáme na vaše zprávy, jestli pak víte, co to bylo za zvuk. Můžete psát nebo volat na 606-736-736.
2: Největší hity Relax Radio.

0: Takže my tady máme, zase se vrátíme zpátky k soutěži, jak se to jmenuje?
1: Právař versus moderátor.
0: Jak na to nejsem zvyklá.
1: Moderátor souboj.
0: No, jak na to nejsem zvyklá, tak to nemám úplně v kuse, jo. Ale pustím ještě jednou ten zvuk, jo. Jak to bylo? Skláně, jo. No, krásný. No a my tady máme už naši posluchačku Bobby Sloan. Slyšíme se.
2: Ano, ahoj.
0: Ahoj. Co to bylo?
2: No, Family Frost.
0: No, a ty si nám poslala takovou krásnou písničku. Zaspíveš nám ji na to.
2: Jo, no děti můžou smíchat taky, no.
0: No tak zkus.
2: No, prodáváme nanuky pro holky i pro kluky.
0: No krásný.
1: Úžasný, úžasný.
0: Parádička. No takže ty si mohla přát písničku, co to bude?
2: No, tak teďka určitě mi tady budou oni ten proces smát, tak shut up.
0: No, ale doufám, že to není nějaká nadávka, ne? Co? Je to ne, dobře myšleno? No, ne, nikdo se ti nesmí. My ti gratulujeme. A budeš jí mít pro někoho?
2: No, pro moje děti, jak se tady hezky venku smažej.
1: Tak ale pro děti je to taky taková trefná písnička.
0: Výborně. No tak mi děkujeme za zavolání, za správnou odpověď a tady už máš slíbenou písničku Shut Up.
1: Měj se.
0: Měj se krásně.
1: Ahoj.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Tak jsme tady měli před chvilinkou s Barčou takovou docela zajímavou diskuzi. Ani nechtějte vědět, na jaký téma. Zprávy to rozhodně nebyly, protože ty má pro vás.
1: Na Kladně došlo ke srážce automobilu s chodcem, nikdo nebyl zraněný a Správa železnic zahájila 15-kilometrovou stavbu dráhy.
2: Relax Radio.
1: Dnes krátce po 1:30 odpolední došlo ke střetu automobilu s chodcem u Amalské ulice. U nehody zasahovala policie, záchranná služba a hasiči. Řidiči museli tedy počítat se zdržením. Policie momentálně vyšetřuje okolnosti nehody, aby se zjistilo, jak k ní došlo a kdo ji zavinil. Nehoda se obešla bez zranění. Správa železnic dnes slavnostně zahájila přestavbu 15-kilometrového úseku z Pražské Ruzyně do Kladna. Přinese rychlejší a kapacitnější dopravu, díky které se výrazně zlepší cestování mezi Prahou, letištěm a největším středočeským městem. Stavba bude hotová v roce 2029. V tendru zvítězil uchazeč, který nabídl o 500 000 000 nižší cenu oproti původním předpokladům. Autobusová zastávka v Arménské ulici bude dočasně přesunuta. Proč a na jak dlouho, nám vysvětlí mluvčí města Kladna Vít Herhal.
3: Ulici Arménská na Kladně dojde dočasně k přesunutí autobusové zastávky Kladno okrsek 4. Změna bude platit od 27. do 28. května. Zastávka bude přesunuta zhruba o 150 metrů ve směru jízdy, a to z důvodu stavebních prací. Změna se dotkne linek městské hromadné dopravy i spojů pražské integrované dopravy. Prosíme cestující, aby dbali na dočasné dopravní značení a byli připraveni na delší docházkovou vzdálenost.
1: Některé obce v Česku začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat například na pouštění bazénu nebo zalejvání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Často jde o místa, kde podobná omezení platí každoročně. Na Správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se bude sucho dále zhoršovat.
2: Sport.
1: Norští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Freiburgu Dánsko 4-3 v prodloužení a na druhém místě skupiny B mají náskok 2 bodů před třetím Českem. Česká reprezentace, která s Norskem v pondělí prohrála 1-4, má šanci na posun na druhou pozici v případě 3-bodového vítězství nad vedoucí Kanadou. S tou se utká dnes od 20:20.
2: Relax Radio.
1: Dnešní noc bude s malou oblačností. Většinou bude jasno, kránu bude polojasno. Noční nejnižší teploty budou 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra nás čeká opět velmi teplý den s jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů Celsia. Já se s vámi pro dnešek loučím a slovo přenechávám kolegovi Alešovi.
0: Tak a než se tak stane, jo, tak jako já jsem přemýšlel o tom, jestli prozradíme, o čem jsme se tady bavili.
1: Ale tak já si myslím, že jako
0: já to provalím, bavení, já to provařím klidně, to jako nemám s tím problém.
1: Tak,
0: já jsem totiž včera nebo dneska ještě zbytek viděl na jedné streamovací platformě, jak se to jmenovalo ten film, jak jsme se bavili? OnlyFans.
1: Aha, jsem nevěděla, jestli to jako můžu říct. Víš?
0: Klidně můžeš.
1: Můžu,
0: no.
1: Dobře.
0: Můžeš. A tak jsme se tady bavili jako vůbec o možnostech a kdo je na tom líp, jestli chlapi nebo ženský a tak dále. Jako nechtějte vidět, co z toho všechno vylezlo. Jako každopádně jdeme dál, protože já bych teda s dovolením nabídnul třeba Stony. Tohle je vlastně jejich druhý single, který vycházel, nebo který vyšel z jejich nového alba, který vyjde teďka v červenci. Moc se na něj těším, i když, jak říkám, Stouni neumějí moc zpívat, ale já si to vždycky rád poslechnu.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Úplně si je představuju v tom videoklipu ze skladby In The Stars, jako to je takový hodně domácí, mi to přijde. Je to samozřejmě při nahrávání naprosto vysmátý, vychechtaný, nechci říct přímo dědulové, ale co si budeme povídat, jako 20 už jim není. Rolling Stones je jedna z nejdéle žijících a zpívajících kompletně kapel na hudební scéně. Mimochodem, těším se moc, jak už jsem to říkal několikrát, na jejich novou desku, která vyjde v červenci, a to i přesto, že jako o pěveckých schopnostech Micka Jaggera už jsem toho čet fakt jako hodně. Někdo, že jo, někdo, že ne. Já si osobně myslím, že k tomu jejich rockovému rock'n'rollu ten hlas padne jako, no, teď jsem chtěl říct, no, zadek, na hrnec.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: hokejový šampionát.
1: Odkládám hokejku a jdeme na informační servis. Čeští hokejisté mají ještě naději, že se ve čtvrtfinále vyhnou Finsku či Švýcarsku a na čtvrteční klíčový zápas se nebudou muset stěhovat z Fríburku do Curychu. Aby se tak ale stalo, musí v dnešním večerním utkání, a jsme u toho, porazit Kanadu, a to v základní hrací době, a pak by s velkou pravděpodobností ve čtvrtfinále narazili na Lotyšsko. Já teda takhle, v podstatě si nemyslím, že je to v tom letošním mistrovství si to nějaká velká výhoda. Jinak Kanada, 28 titulů mistrů světa, nejvíc ze všech zemí, 16 stříbrných, 9 bronzových, celkem přes 50 medailí z mistrovství světa. Jako, když bychom se mrkli na naše medaile, na ty naše úspěchy, tak musel jsem to vzít teda komplet všechno jako Československo, tak máme dohromady 13 titulů mistrů světa, 13 stříber, ale v bronzech jsme lepší, máme jich 22-9 těm kanadským. Jinak Česko vyhrálo, a to je taková prioritka, 3 mistrovství světa za sebou. Nejvíc medailí v historii mistrovství světa má československá legenda, hádejte kdo, Jiří Holík, má jich celkem 13. Jinak zápasy, taková ta bilance Česko-Kanada, zápasů bylo celkem 27. Česko vyhrálo 12, Kanada 15, což zase tak velký rozdíl není, a kdyby se čirou náhodou zadařilo, tak to trošku srovnáme.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Je to tady. Půjdeš?
1: No to je jasný, jdeme.
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
0: Den dětí s Labyrintem.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Musím se vám svěřit, že úplně nejradši zvu na akce, kde se vyřádí celá rodina. Takže myslím si, že teď padla, tak se říká lidově, kosa na kámen, rodinný festival dobrého jídla a živé muziky. Švihovské Létofest, to je nabídka na sobotu 30. května od 14 do 22 hodin. Švihov u Rakovníka, pod Břízkami. Těšit se můžete nejen na hudební vystoupení, ale i na tombolu plnou zážitků. Pro děti tam bude skákací hrad, taky malování na obličeji. Myslím si, že to bude stát za to. Každopádně vyražte, mělo by být i dobrý počasí, takže si to rozhodně užijete.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: Tak asi se není co divit, ale já Bruce Springsteena mám hodně rád. Co si budem povídat, tahle ta skladba Born in the USA, bavíme se o muzice 80. a 90. let, protože tahle ta písnička vznikla někde na začátku 80. dokonce, ale původně zněla úplně jinak, to jsem nikdy neslyšel, ale měla být jako pomalejší, temná, akustická, spíš folkovější skladba, zatímco tohle to byl vyloženě rockovej nářez, ten z ní vzniknul až vlastně potom, takovej ten klasický stadionovej rockovej hit. Jinak docela jako je zajímavý to, že píseň se stala jednou z nejznámějších amerických rockových skladeb vůbec, přesto paradoxně nikdy nebyla ve Spojených státech rockovou anebo singlovou jedničkou. Hraje se hodně často v akustické verzi, Springsteen ji dost často hraje právě v té akustice a když se prý odstraní ty hlasitý bicí a syntezátory, tak to zní tak jako skoro ponuře a emotivně, každopádně na ty stadionové hity to prostě pak nemá. Mně se to líbí.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Seříte si hodiny, 17. je tu právě teď.
1: Relax Radio.
0: Tak co myslíte, co bude zítra? Pokud tvrdíte, že vedro, máte pravdu. 31 hlásí meteorologové, ale má se tak jako ochlazovat už od středy, takže o 2 stupínku to pak bude dolů. Každopádně zítra nás opět čeká velmi teplý den s jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů. Kdo můžete, vemte si dovču. Přiznám se, že do téhleté hodiny jsem nabídkově vybral dvojku, kterou mám v poslední době jako docela dost rád, Madonu a Sabrinu Carpenter. Jestli se vám taky líbí, tak vydržte tak 5-6 minut a dáme je.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Pro raketové starty v relaxádě se většinou používá, jak bych to řekl, takový ten přídamek hodně, ale opravdu hodně rychlý. Tohle je příklad Madony a Sabriny Carpenter. Skladba Bring Your Love byla v relaxádě vlastně předminule, byla jako novinková. Minule už se vyšplhala na 7. místo. Podle mě má našlápnuto k tomu, že tak ještě 2-3 vydání a dostane se do první trojky. A věřte tomu nebo ne, než doběhne na to pětikolečko, které je takový jakože to základní, to omezující, pak už jdou písničky z kola ven, tak 100% bude jako první. Kdybyste chtěli hlasovat do Relaxády, klidně můžete na www.radio-relax.cz. Je to hitparáda, která se skládá podle vás, to znamená podle vašich hlasů.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Luis Capaldi, Survive, máme přesně 5:45, zatímco venku nám teplota stále ještě téměř atakuje 30. Pojďme se podívat do ulic, to znamená, máme tu anketu Relax v ulicích. Tentokrát jsme vyrazili do ulic Slaného a pozor, vyzkoušeli jsme vás tak trošičku z češtiny. Ptali jsme se, jestli dokážete vyjmenovat pády podstatných jmen, tak abyste byli trošičku v obraze, to jsou takový to kdo, co, koho, čeho a tak dále a tak dále. Tak jestli jste připravený, tak se pojďme odhalit. Tak ještě ne, pozor, za chviličku jdeme na to 3, 2, 1, teď.
1: Relax v ulici.
2: 7 pádů. První pád, kdo co a víc nevím.
3: Jich kolik 7. Kdo co, o kom, o čem, dál nevím. A jich 7.
4: První pád, kdo co, druhý pád, koho čo, třetí pád, s kým čím, o kom, o čem, no a dál nevím.
5: První pád, kdo co, druhý pád, ke komu čemu a třetí pád, s kým čím a čtvrtý pád, vidím koho co.
6: Kdo co, bez koho čeho, ke komu k čemu, vidím koho co, oslovujeme, voláme, s kým, o kom, o čem a s kým, s čím.
7: Jako to první pád, kdo co, druhý pád, koho co, čeho, co.
8: První pád, kdo co, druhý pád, bez koho čeho, třetí pád, ke komu čemu, čtvrtý pád, vidím koho co, pátým pádem oslovujeme, voláme, šestý pád, o kom, o čem, sedmý pád, s kým, s čím.
9: Kdo co, komu čemu, koho co, ne, kdo co, komu čemu, koho co je čtvrtý, to mám naučený ze školy, něco mi tam chybí, slovesa jsou tam nějaký.
0: Já se vždycky vzpomenu na tu známou hlášku, a komu tím prospějete? No je vidět, že ty znalosti češtiny postupem doby, jak si ubývají, na druhou stranu dneska to máte možnost všude najít, ale uměli bychom to uměli.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Když se dneska podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že je Národní den borůvkového tvarohového koláče. To je neuvěřitelný, ale ten bych si docela i dal. Tak je Světový den zrzek, takže doufám, že dámy dneska slavili. A Národní den papírových letadel, což jsou takový ty prach obyčejný vlaštovky, můžete si klidně jí zkusit dneska složit a pustit.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 26. května. Tento den roku 1799 se narodil ruský spisovatel Alexandr Sergejevič Puškin. V roce 1946 se ve Phoenixu také narodila členka formace Fleetwood Mac Stevie Nicks. 26. května zemřeli roku 1876 František Palacký a v roce 1905 francouzský bankéř Alphonse Rothschild. Ročník 1964 je zpěvák Lenny Kravitz. 26.5.1896 byl korunován poslední ruský car Nikolas II. Oslavencem je dnes také Ellen White, bubeník kapely Oasis. V 70. letech se tento den začal vyrábět takzvaný sovětský Concorde, letadlo Tu-144. V divadle Winter Garden na New Yorkské Broadway začaly hrát představení s názvem Beatlemania. Poprvé se objevily Hvězdné války a Don McLean nahrál svůj nesmrtelný hit American Pie, který předělala i sama Madonna. 26. květnový den roku 1994 si Michael Jackson bral za manželku dceru Elvise Presleyho Lizu Mary. Vydrželo jim to 2 roky.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 5:30 a 3 minuty k tomu, pojďme se mrknout na dálnici, abych asi začal okruhem, protože jestli se tam nic aktuálně nezměnilo, že by se třeba ta kolona rozjela a tak dále, tak vzhledem stavebním pracem se tam tvoří kolony v podstatě v obou směrech, jak směrem na D1, tak i na D7, k té D1 mezi 23. a 18. kilometrem, k D7, buď to se tvoří, anebo se tvořily a už by se mohly pomalu rozjíždět mezi 14. a 18. kilometrem. Máme to nahlášeno tak, že zhruba okolo té 6. hodiny by měli ukončit stavební práce, tím pádem by se to eventuálně mohlo rozjet. Ale jak to vypadá aktuálně, vám teďka neřeknu. Počítejte spíš s tím, navíc i vzhledem k tomu času, že tam budou nějaký kolony. Rovnou se mrkneme i na D5, na 93. kilometru ve směru na Plzeň. Stojí, ale to je na krajnici, porouchané vozidlo, tak jenom abyste s tím počítali.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Je přesně 6:15, posloucháte úterní Radio Relax a protože máme za sebou českou muziku, tady Krištofy a tak nějak málo tančím, tak tady máme ještě jednu pozvánku, která vlastně je taky svým způsobem česká. Ve čtvrtek 28. tedy za dva dny odpoledne bude naším hostem zpěvačka Eva Kleinová. Pozve vás i sebe vlastně, ale ona tam bude zpívat, na koncert písní Hanky Zagorové a zazpomínáme na hudbu, kterou milují celé generace. S Jarkou, to znamená s mojí kolegyní, otevřou i dveře do zákulisí. Čekají vás vtipné historky a pořádné životní trapasy, který někdy umí napsat sám život. Každý o tom víme svoje.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Radio. If you ask a stupid question,

0: Ještě minuta a je tu 18. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Pokud si říkáte, jestli třeba už zítra nebude trošku menší teplota, nebude. I zítra nás čeká opět velmi teplý den s jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů Celsia. Co si nabídneme za muziku? Takhle, jestli máte v autě klimošku, což dneska asi z více procent asi auta mají, tak spaní v autě nemusí být v tom počasí úplně jako špatný. Pokud ne, tak si jenom poslechněte Roxette a třeba se vydejte i na nějakou další cestu. Je večer, vyrazit někam na výlet není vůbec od věci.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Calvin Harris a Jay-Z 7 minut po 18. hodině tady u nás na Relaxu při úterku s datem 26. května. Dneska bylo pořádný horko a věřte, že i zítra bude vedro, i když ne takový jako dneska. Každopádně, dneska, když půjdete spát, to znamená, máme tu 18. za chvilku 19. a pak už to půjde rychle, tak rady odborníků před spaním při takovýmhle počasí je vyvětrat těsně před spaním, to znamená, až se nám trošičku ochladí. Pomáhá rozhodně chladnější povlečení, my jsme vždycky vyndavali ten vnitřek a nechali jsme, spali jsme třeba jako v Chorvatsku jenom s povlakem vlastně. Dokonce se prý doporučuje i lehce navlhčit prostěradlo. A jestli vám náhodou, jak si nohy vyklouznou mimo peřinu, tak to opravdu není jenom mýtus, opravdu se tělo přes ně ochlazuje. Jinak to asi tušíte, doporučuje se minimálně rozdělávat oheň, protože to ta možnost, že by vám někde něco chytlo, je fakt jako hodně velká.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Další 90-ková pecka na relaxu, to byly Roxette a Sleeping in My Car. Mimochodem Mary Fredrickson i Per Gessle. Mary Fredrickson už bohužel není mezi námi. Každopádně ve své době, když zpívali spolu, tak si spoustu lidí myslelo, že oni tvoří partnerskou dvojici. Opak byla pravdou, každý měl svoji rodinu, ta jejich chemie fungovala čistě hudebně. Vzpomenete se ještě na skladbu, to byl Cajdák, by se dalo říct přímo, It Must Have Been Love, a na film Pretty Woman. Tak původně to vůbec nebyla milostná píseň, která byla speciálně pro tenhle ten film. Původně to byla vánoční skladba pro švédský trh a stala se vlastně jedním z největších hitů jejich. No a úplně kdybych se vrátil na začátek, tak ten jejich průlomový hit The Look se vlastně v Americe vůbec neměl hrát, ale nějaký americký student si přivezl album jejich ze Švédska do Minneapolis a přesvědčil místní rádio, aby tu skladbu pustilo. No a posluchači, jak už to tak jako bývá, jí začali masivně chtít. No a z lokální náhody byl nakonec americký hit číslo 1.
1: Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Minutu před půl sedmou za zvuku Imagine Dragons a jejich staršího hitu Radioactive a mám pro vás nabídku, která se týká našeho rádiového Instagramu a svým způsobem i vašich dětí, protože jejich svátek se blíží, za chvilku bude 1. června a vy budete třeba možná na poslední chvíli schánět, co byste tak jako eventuálně sehnali, čím byste jim udělali radost. Dáváme vám šanci tohleto vyřešit už třeba teď, už od včerejška až do příštího pondělka probíhá na našem Instagramu soutěž o rodinnou vstupenku, to je 2 plus 3, do zooparku Zájezd. Co pro to musíte udělat? Jako nic moc, ani vás to vlastně nebude nic moc stát. Stačí sledovat náš rádiový Instagram, tedy Instagram Relax Rádia a odpovědět u příspěvku na soutěžní otázku. Z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit? Stačí nám jenom jedno. Kdybyste náhodou jako vyloženě nevěděli, tak si tam můžete zajet na nečisto, nebo se mrkněte na stránky, nebo tak. Prostě určitě si nějak poradíte. Lístky 2 plus 3, nebo vstupenka, rodina 2 plus 3, za to rozhodně stojí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: 7:15, posloucháte Radio Relax, Balvin, Amber Mark a Steve Vai, Travis Barker, mimochodem obrovský hit Jump, trošku předělaný do disco podoby, ale tak jako dá se to poslouchat, proč ne? Zjistil jsem, tady jsem trošku se tady jako pídil po internetu něco netradičního a něco hrozně zvláštního, že existují kavárny, kde si můžete zaplatit za to, že na vás bude personál naštvaný. To jsem si tak duchu říkal, to možná bude někde v Čechách a ani si za to nebudete moc muset platit. Každopádně zákazníci v těch kavárnách, kde to tak je, to považují za relax. Dnešek by se mi hodně líbil, pokud by se svátek, který se jmenuje, je to teda neoficiální, den odkládání povinností, slavil i u nás. Bohužel jako pro nás to neplatí, je to samozřejmě za velkou louží v Americe a je to opravdu velmi, velmi neoficiální svátek, podle mě ho slaví pouze ten, kdo chce.
1: Relax. Relax Radio.

0: Ještě půl minuty a bude tu 19. hodina.
1: Relax Radio.
0: Pokud patříte mezi takzvané teplomily, tak se zítra budete lebedit. Čeká nás opět velmi teplý den s jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 28 až 31 stupňů Celsia. Hudební nabídka do příští hoďky, tak jestli někde jedete autem, třeba ve dvojici, tak by se vám to možná mohlo hodit. Berte to samozřejmě s humorem a s nadsázkou, tohle je Rihanna, Shut Up and Drive. Přeji vám hezký večer, i zítra bude horko a těším se na vás.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

tento týden. Třetí místo. Sombr Potential. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Hity Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. května. Psal se rok 1837, když spatřil světlo světa asi nejznámější kovboj James Butler. Přezdívalo se mu Divoký Bill. Tento den roku 1958 se narodil Neil Finn z kapely Crowded House. Tento den v roce 1844 zkompletoval Samuel Morse svoji první telegrafní linku. Roku 1927 byl Tomáš Garrigue Masaryk znovu zvolen do funkce československého prezidenta. 27.5.1971 se narodila Lisa Lopez, přezdívaná Left Eye, členka TLC. Bohužel od dubna 2002 není mezi námi. Narozeniny dnes slaví australský tenista Pete Cash, ten od roku 1965, herec Joseph Fiennes, nebo jeho český kolega a komik Luděk Sobota. Ten je ročník 1943.
2: Už se zase nějaká chce, vem si ho rychle do ruky.
1: 27. květnový den v historii přinesl také ztrátu nukleární ponorky Scorpion, návrat Alexandra Solženicyna do Ruska po 20 letech v exilu, ukončení rozhlasové show Larryho Kinga nebo dobytí severního polu výhradně ženským týmem.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.